je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny, na celý večery tvrdila mi, kde si celý.

0: že spomalený.
1: Najnovší singel už kultovej slovenskej kapely Noc za deň, medzi tebou, mnou a nebom. Naladené máte Rádio Slovensko. Dať si kávu na železničnej stanici je úplne bežná vec. Spríjemní to čakanie na vlak, ale v mestečku na severe Čiech si ľudia dávajú na stanici kávu. Vlaku sa nedočkajú. Nie sú tam koľaje. Odmontovali ich, keď sa trať v 50. rokoch menila a musela sa posunúť. Bývalá staničná budova teraz slúži ako originálna kaviareň a múzeum. Zastavil sa v nej Martin Karlík.
2: Takže začneme tady u záhradní železnice. Sú tady tři okruhy a budovy sme sem umístili dominanty Litoměřic. Vlastne deti si zakúpí v kavárne žetonek, ktorý sem hodí a na základe toho to jezdí 3 minúty.
3: Jana Príhalová roky pracovala na dráze a železnici miluje. Před lety proto s manželem koupila staré litoměřické nádraží. V místě, kde bylo kolejiště, je teď zahradní železnice a zahrádka, kde lidé sedí u stolečků a popíjí kávu. Vlaky tady jezdily do 50. let.
2: Byla vlastně vytvořená trať na druhé straně budovy, protože se musela zdvoukolejnit, elektrifikovat a proto vlastně tahle budova zůstala provozně už nevyužívaná. A takže se tady udělali jenom kanceláře, traťová distance a byty tu zůstaly. No a my vlastně jsme tu budovu v roce 2013 od Českých drah vydražili.
3: Když nádraží ještě fungovalo, přes koleje vedla lávka, a to rovnou do staniční budovy.
2: Tady byly čekárny druhý, třetí třídy a v místě, kde je salonek, tak tam byla čekárna první třídy. Tenkrát ještě byly tři třídy ve vlaku, dneska už jsou jen dvě. Tady vidíte to schodiště, to je původní a to patřilo v té lávce. No a tady vlastně to jsou schodiště, kde byla můj strejda.
4: Že vy jste tady už jako malá holka.
2: No, neskutečný prostě, to píše sám život. I to, že jsme se potkali s manželem, který tu pracoval.
3: Už jsme uvnitř budovy. Není tu jen kavárna, ale dokonce i malé muzeum.
2: O víkendech je tady hodně plno teda a pokud si to někdo chce užít, tak je ideální čas dopoledne ve všední den.
4: To tady jo, není tak,
2: tak
4: plno.
2: Tak, není tady tak plno, no.
3: Říká Jana Plíhalová. Dojet se sem teď dá autem nebo na kole, případně dojít pěšky, a to z centra, a nebo třeba z nové stanice Litoměřice město.
5: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci.

0: ty mňa.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového? Právě říkali i některé údaje o manévrech v Kosinské ulici.

0: feeling good. Pred pol druhou počúvate Rádio Slovensko. Dať si kávu na železničnej stanici je úplne bežná vec, spríjemní to čakanie na vlak. V Litomnežiciach na severe Čiech si ľudia dávajú na stanici kávu, ale vlaku sa nedočkajú. Nie sú tam koľaje. Odmontovali ich, keď sa trať v 50. rokoch zdvojkoľajňovala a musela sa posunúť. Bývalá staničná budova teraz slúži ako originálna kaviareň a múzeum. Zastavil sa v nej Martin Karlík.
1: Takže začneme tady u zahradní železnice. Sú tady 3 okruhy. A budovy jsme sem umístili dominanty Litoměřic. Vlastně děti si zakoupí v kavárně žetonek, který sem hodí a na základě toho to jezdí 3 minuty.
2: Jana Plíhalová roky pracovala na dráze a železnici miluje. Před lety proto s manželem koupila staré litoměřické nádraží. V místě, kde bylo kolejiště, je teď zahradní železnice a zahrádka, kde lidé sedí u stolečků a popíjí kávu. Vlaky tady jezdily do 50. let.
1: Byla vlastně vytvořená trať na druhé straně budovy, protože se musela zdvoukolejnit, elektrifikovat a proto vlastně tahle budova zůstala provozně už nevyužívaná. A takže se tady udělali jenom kanceláře, traťová distance a byty tu zůstaly. No a my vlastně jsme tu budovu v roce 2013 od Českých drah vydražili.
2: Když nádraží ještě fungovalo, přes koleje vedla lávka a to rovnou do staniční budovy.
1: Tady byly čekárny druhý, třetí třídy a v místě, kde je salonek, tak tam byla čekárna první třídy. Tenkrát ještě byly 3 třídy ve vlaku, dneska už jsou jen 2. Tady vidíte to schodiště, to je původní a to patřilo v té lávce. No a tady vlastně to jsou schodiště, kde bydlel můj strejda.
3: Že vy jste tady už jako malá holka
1: běhala. Neskutečný prostě, to píše sám život. I to, že jsme se potkali s manželem, který tu pracoval.
2: Už jsme uvnitř budovy. Není tu jen kavárna, ale dokonce i malé muzeum.
1: O víkendech je tady hodně plno teda a pokud si to někdo chce užít, tak je ideální čas dopoledne ve všední den.
3: To tady jo, není tak,
1: tak
3: plno.
1: Tak, není tady tak plno, no. Tak.
2: Říká Jana Plíhalová. Dojet se sem teď dá autem nebo na kole, případně dojít pěšky, a to z centra, a nebo třeba z nové stanice Litoměřice město.
4: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.